0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 2 hodiny ráno. Pražský dopravní podnik včera řešil kuriozitu, jeden z řidičů tramvaje si během noční šichty zapomněl kalhoty v depu a musel jet až na konečnou jen v trenkách, což cestující, ranní ptáčata i noční sovy pobavilo víc než pivo po šichtě. Vtipálci už se ptají, jestli se připravuje nová uniforma, nebo jen řidič včera večer dostal chuť na rychlovku a pak si to neuvědomil.
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že na Karvinsku se v jedné škole rozhodli pojmout heslo Škola hrou po svém, zfetovaný školník se tam totiž pustil do drsné rvačky s taktéž zhuleným ředitelem. Co si budem, takový pracovní nasazení se dneska už moc nevidí, a to ani po Fištrónovi, který by asi stál za prd. Policajti to teď vyšetřujou jako výtržnictví, takže z party bude asi rovnou basa.
4: Kultura.
5: Partnerka herce Vojty Vodochodského se nám nedávno předvedla sexy jako nikdy dřív, a to doslova. Objevila se v rozparku až do pasu, a aby toho nebylo málo, pod ním prý neměla žádné kalhotky. No co na to říct, někteří prostě vědí, jak rozproudit krev.
4: Sport.
5: Chlapi, poslouchejte. Český samuraj Jiří Procházka, ten náš nekompromisní věc z UFC, prožívá teď doma pořádný zápas, ale ne v kleci. S narozením dcery Elenky ho totiž partnerka Kamila totálně převálcovala a Procházka teď místo tvrdých háků chmitá kolem vysavače a nádobí a prý se i asistuje ukojení. No, kdo by to byl řekl, že i takový tvrdák umí vyměknout.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 dneska večer zase stála, ale tentokrát to nebyly jenom skurvený kolony z Brna, co nás serou každý den. Kousek za Jihlavou se vysypal nákladák s paletami vibračních králíčků a dálkařům se z toho zvedl nejenom tlak, ale i něco jiného, co se muselo maskovat před zraky policajtů. Policie místo zajišťuje, ale chlapi prý mají co dělat, aby to nebylo spíš jako vánoční nákup pro někoho, kdo má rád trošku akce v posteli.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Jestli jste se těšili na nějaký pořádný bordel na obloze, tak vás dneska asi zklamu, bude to spíš taková nuda s jasnem a polojasnem. Přes den nám rtuť teploměru vyleze na pěkných 21 až 26, místy až 28 stupňů Celsia, takže kalhotky dole, ale bacha, v noci to spadne na 9 až 5 stupňů, v údolích i ke třem, takže zas na zpátek. Večer, hlavně v Čechách, se oblačnost potáhne jako smrad po včerejší chlastačce.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází vás Rav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem. In the midnight hour.

0: odbyla třetí hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.

0: Rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 3 hodiny ráno. Tak, a máme tu léto za rohem a s ním i celou armádu hormonů, co se probouzí po zimním spánku a dělají z lidí nadržené blbečky, co se snaží urvat, co se dá, ideálně bez závazků. I když statistiky ukazují, že mladí prý sexu moc nedají, realita na festivalech a u bazénů bude nejspíš pořád plná lásky na jednu noc, tak se hlavně pak nedivte, že se vám do klína posadí něco, co jste si neobjednali. A nezapomeňte, že i když je teď online seznamování v kurzu, face to face flirt se pořád počítá, tak se kurva nebojte mluvit.
2: Ze společnosti.
3: Strážníci v Týně nad Vltavou zažili nedávno kuriozní zásah, když vyrazili k hlášení o bedně s údajným lidským tělem v lese. Místo mrtvoly ale našli jen silikonovou panu ze sex shopu, kterou zjevně odhodil nespokojený zloděj. Holt, ani kradená guma už dneska nikoho pořádně neuspokojí, co?
2: Kultura.
3: Partnerka Vojty Vodochodského ukázala, že umí pořádně provokovat, když se objevila s rozparkem až do pasu a prý i bez kalhotek. Pánové, držte si klobouky, tohle je kurva podívaná.
2: Sport. Doprava.
3: Tak to jsme zase jednou čuměli, když se po dálnici D4 proháněla závodní formule, jako by to byla jen nedělní projížďka pro rohlíky. Cajti s vrtulníkem ji sice po zběsilém honění konečně zastavili, ale teď se podržte. Úředníci totiž původní trest za tuhle píčovinu zrušili kvůli nějakým nedostatkům v rozhodnutí, takže pro někoho očividně platí pravidla jen jako doporučení, do prdele.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dneska, kurva, čekáme 6 stupňů v noci, takže si ty kozy v posteli držte u sebe a přes den se to vyšplhá až na 24, to už je na kraťasy pro ty, co na to mají koule. Zítra ráno to začne na 12 a odpoledne si užijeme až 25 stupňů, takže ideální čas na to, aby sousedka venčila psa jen v průhledných legínách a my měli na co civět.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. A minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Policajt zastaví řidiče. Pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
2: Base Radio.
4: Base. Hi. Let's go get 'em.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 5 hodin ráno. Partnerka herce Vojty Vodochodského prý vtrhla na večírek v šatech s rozparkem až do pasu a, teď se podržte, bez kalhotek. To musela být pro ostatní zúčastněné asi pěkná podívaná, nebo spíš podpasívaná, co? Doufejme, že chudák Vojta z toho dostal infarkt a nejenom rýmu od průvanu.
5: Ze společnosti.
6: Jeden fotbalový funkcionář si v noci spletl magistrát s nočním klubem a místo zvonění tam bušil nahým pozadím, což prý byla pěkná ostuda. No jo, když už chybí argumenty, tak se musí sáhnout k netradičním metodám. Česká společnost prostě nikdy nespí a vždycky umí něčím překvapit, hlavně po pár pivech.
5: Kultura.
6: Hele, víte co? Praha má v prdeli svůj skrytej slum, o kterým ví jen pár zoufalců, ale i tam to žije. U Slatin najdete třeba Cimrmanovu meteostanici, s Dlaždicí, co vám řekne, jestli je venku chcanec nebo parno, a dokonce tam projel růžovej Fiat s reklamou na Victoria's Secret. Takže i v téhle zapadlý díře se furt něco děje, co stojí za hřích, kurva.
5: Sport.
6: Bývalý trenér ženského fotbalového Slovácka Petr Vlachovský byl odsouzen za to, že tajně natáčel své svěřenkyně ve sprchách a šatnách a videa pak sdílel na erotických seznamkách. V jeho počítači dokonce našli dětskou pornografii, ale i tak vyfasoval jen směšný podmíněný trest a pětiletý zákaz trénování. Holky dostali 20 000 odškodného, což je kurva málo za takovou prasárnu.
5: Doprava.
6: Na Pražském okruhu se včera jeden šikovný řidič rozhodl, že tunely jsou jen pro bábovky a svůj koráb poslal rovnou do technické zdi. Sice si za to vysloužil soukromou helikoptéru s červeným křížem, ale ostatní kvůli tomu křižovali Prahu jak poranní šváby. Takže až zase pojedete, dávejte bacha, ať taky nepotkáte zeď místo vaší milenky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká slunce jak z prdele bič, teploty vylezou až na nějakých 26 až 28 stupňů, takže se můžete konečně svléknout do plavek, jestli na to máte koule. Ale bacha na raní ptáčata, v noci to spadne na 5 až 9 stupňů, údolích i na pouhé 3, takže ty noční hrátky venku budou jen pro otužilce. No a zítra, to už bude trochu pod mrakem, s občasnými sprškami, ale maximálně se ohřejeme na 25 stupňů, tak si to užijte, dokud to jde, než nám to zas zkazí nějaký zasraný déšť.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu. Najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec. Sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám: A Ilio Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 6 hodin ráno. V jedné obci řeší pořádnou patálii, někdo jim šlol historický sloup, ale půlka vesnice ani netušila, že tam něco takového vůbec stojí. Prý ho nejspíš sebral místní borec a zavezl do sběrny, to je fakt síla. Tak snad se ta památka vrátí, než si na ní někdo udělal podstavec pod kytky.
2: Ze společnosti.
3: V Týně nad Vltavou se o víkendu zřejmě vyplatilo, že netekla voda, protože urostlí hasiči z místní jednotky museli ven se sprchovat v boxerkách. Jejich fotky, kde si pod širým nebem míjí své svaly, obletěly internet a pozbírali tisíce lajků. Zkrátka, když nemůžeš do sprchy, děláš to s grácií pro celou republiku a ještě se u toho lidi pokochají.
2: Kultura.
3: Českou topmodelku, které by leckdo záviděl postavu i v 65, potkalo před svatbou pořádné drama. Pavlína Pořízková musela na poslední chvíli opustit svůj newyorský byt, což se stalo jen 4 dny před jejím velkým italským, ano. No tak to je tedy pěkná šlamastika, kdo by si před veselkou přál řešit takovýhle bytový kotrmelec.
2: Sport.
3: Tak to je fakt kretén. Asistent trenéra FC Písek, Filip Šťastný, si vybíjel frustraci na 17-leté rozhodčí během zápasu mladších žáků. Nazval ji krávou a vyhrožoval jí, přičemž všechno sledovali skoprnělé děti a rodiče. Klub prý vyvodí tvrdé tresty, tak snad dostane pořádně přes držku, zasloužil by si to.
2: Doprava.
3: Ranní idylka na Pražském okruhu dnes vzala za své, když si jeden šikula s nákladňákem umanul, že svodidla u Jesenice jsou spíš pro parádu než pro bezpečnost. Provoz je tam teď jen v jednom pruhu a auta se plouží 80 jako po nudné pouti, takže si připravte pevné nervy a spoustu nadávek pod fousy. Kvůli této ranní taškařici se tak před 6 hodinou ranní tvoří kolony směrem na Plzeň.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Jestli jste dnes ráno vylezli z pelechu a mysleli si, že je venku zima jako v Márnici, tak jste se nespletli, teploměr ukazoval místy jen 5 stupňů Celsia, v údolích to bylo i na přízemní mrazíky, což je na konci května celkem na prd. Přes den se ale sluníčko rozjede a rtuť se vyšplhá až na příjemných 28 stupňů Celsia, takže plavky na sebe a hurá ven, ať už na to koupaliště, nebo na tajný rande. Hlavně si nezapomeňte vzít sluneční brýle, ať vás nikdo nepozná, až budete žhavit pod sluncem.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Fajn rádio.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy rádio, maximálně fun.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
4: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
5: Minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 29. května, slaví jmeniny Maximilián, jméno latinského původu s významem největší. Všem Maximiliánům a Maxiům přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Přijde chlap doktorovi a říká, pane, která hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun a já s ní teda něco. On říkejte 1000, to jako, já si to nechám projít hlavou, no, za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal hajit mu pade, on jí odbouch, no.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 7 hodin ráno. Dneska nám v Praze v Paladiu otevírá konečně Victoria's Secret, tak se holky můžou vrhnout na nový sexy prádílko a kluci se můžou chodit jen tak koukat. K tomu všemu nám tam večer zaspívá Aneta Langerová, takže máme co dělat, abychom nestratili hlavu, nebo spíš to prádlo.
4: Ze společnosti.
5: Jeden český kutil si pěkně zavařil, když se pustil do kosení zahrady. Sekačka se totiž trefila do šnečí ulity, jejíž úlomky mu vletěly přímo do oka. Aby toho nebylo málo, odražený kamínek z rozhozené sekačky ještě vysklil boční okénko jeho zaparkovaného auta.
4: Kultura.
5: Podcast s knihou v klíně se stal pořádným hitem, kde dvě kámošky bez ostychu pitvají romantické a pikantní knížky až do morku kostí. Holky se z obýváku dostali až na premiéru Bridgerton do Varšavy, což je fakt slušná jízda, kdo by to čekal. Ukazuje se, že probírání erotiky může být docela prospěšné, nejenom dobrá prdel.
4: Sport.
5: Takže, zatímco někteří hokejisti bojují o milionové smlouvy, obyčejný český lid si našel novou vášeň. Místo dřiny v posilovně teď frčíme na netradičních sportech, jako je třeba mélky, kde i největší pupek vypadá jako borec, když se mu podaří trefit dřevěným špalkem do správné kuželky. Konečně něco, kde nemusíte mít fyzičku Usaina Bolta, abyste se cítili jako šampioni.
4: Doprava.
5: Řidiči na D1 pozor, mezi 29. a 30. kilometrem ve směru na Brno se včera večer proháněla srna, co se evidentně chtěla stát popovou hvězdou. Její exhibice mezi odstavným pruhem a plotem sice zdržela pár nedočkavců, ale naštěstí nikdo nemusel řešit, jestli zvěřina patří do menu. Takže si v klidu připijte ranní kávou, silnice už je zase bez chlupatých překážek, co by chtěli autogram.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čekají teploty, které se vyšplhají na krásných 21 až 28 stupňů Celsia, takže můžete klidně venčit kozy, bude na to počasí. Přes víkend sice hrozí místy nějaké ty přehánky a noční teploty klesnou k 9 až 14 stupňům, ale denní maxima si udrží svých 24 až 28, takže žádný chladný čurák. Hlavně, ať vám ten letní parostroj pořádně šlape i pod mrakem.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, pojď, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle přeci, ježiš, mám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky a tohle obývák, tam čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
3: Odbyla 8. hodina.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
6: Hrajeme další
5: pecky.
7: Crazy Radio.
8: Zpravodajský servis.
9: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
10: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 8 hodin ráno. Láska v Česku je pořád na houby, alespoň pro ty, co se snaží najít spřízněnou duši přes Tinder a spol, prý je to jen nekonečné swipeování a stejně z toho nic není. Takže pánové, místo čumění do mobilu vyrazte ven, třeba na kaktusovou výstavu nebo do hospody, a zkuste to postaru, než vám ta vaše lovecká vášeň úplně zreziví.
9: Ze společnosti.
10: Policie v Týně nad Vltavou řešila minulý rok kuriozní případ, když jim volali, že se v lese válí lidské tělo. Celá záhada se ale brzy rozplynula, když se s něj vyklubala jen silikonová kráska, co tam zřejmě skončila po krádeži, jejíž obsah pachatele moc neuspokojil. Strážníci tak po boku vyšetřování vrátili majiteli jeho zhrzenou společnici, což je prostě pecka.
9: Kultura.
10: Česko truchlí nad odchodem Jana Hraběty, legendárního herce divadla Járy Cimrmana, který nás opustil ve věku 86 let. Tento přední cimrmanolog a zadní herec si kromě divadla střihl i přes 30 filmových štěků. Snad se tam nahoře potká s mistrem a konečně mu vysvětlí ten Smoljakův vtip.
9: Sport.
10: Český hokej zažil infarktovou chvíli, když naši borci předvedli totální ostudu a jednoznačně prohráli s Norskem. Trenér Radim Rulík navíc končí s hokejovým nároďákem s nejhorší šňůrou v historii, takže se zdá, že hosté klíčové vlastnosti, která nám chyběla, už bolela hlava. Tak snad si na uklidněnou nalijeme něco ostřejšího, co říkáte.
9: Doprava.
10: Takže, pokud jste si mysleli, že dnešní ráno bude v pohodě, tak vás asi zklameme, české silnice se už zase předvádí v plné parádě. Na D1 si včera večer udělala procházku srna, takže pozor, zvířátka jsou zpátky v akci a snaží se zkomplikovat život, kde se dá. A k tomu všemu dálnice D0 a D10 připomínají jedno velké staveniště, takže řidiči, co tam denně míří, asi mají nervy ze špagátu.
9: Počasí.
10: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká převážně oblačno až zataženo, což někomu třeba přijde vhod na nějakou tu domácí pohodu, však víme. Teploty se budou šplhat příjemně vysoko, a to až k 23 stupňům Celsia, ideální na lehké šatičky nebo třeba tajné schůzky v parku, co říkáte. Zítra nás pak čeká podobná situace, takže holky a kluci, žádný stres, jen další den na flirtování a užívání si života.
9: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jmenou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti tý mý šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice, pá, tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně, to chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj, on nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já ti jenom chci pokázat kamarádovi.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 9 hodin ráno.
5: Ze společnosti.
6: V obci Lesná teď řeší fakt prekérní situaci, někdo jim šlohnul historický litinový sloup, který měl mít nevyčíslitelnou hodnotu. Háček je v tom, že spousta místních o jeho existenci vůbec nevěděla, což dává krádeži takový ŠMRNC, že by si ho lupič mohl nechat jako trofej za nejtipnější zločin roku. Policajti se teď můžou zbláznit, protože pátrání po něčem, co nikdo nepostrádal, je fakt práce pro detektiva s nadpřirozenými schopnostmi.
5: Kultura.
6: Hurvínek, ten náš oblíbený dřevěný krasavec, letos slaví své narozeniny a k tomu dostal v Chrudimi z Brusu novou hernu. Jestli vaše děti občas potřebují vyřádit, tohle je ideální místo, kde se můžou s ním a s Pejvlem pořádně poprat. A hlavně, tenhle stoletý dříč vydrží víc než leckterá plastická operace.
5: Sport.
6: Tak na českém sportovním poli už dávno nekope jen fotbal a hokej, ale pořádnou díru do světa, a hlavně do Instagramu, udělalo MMA. Králem popularity je momentálně Carlos Vémola, který si zájem fanoušků nekupuje jen svými pěstmi v kleci, ale i svým pořádně výstředním životním stylem, díky čemuž se z něj stala regulérní bulvární celebrita. Holt, dneska už nestačí jen vyhrávat, musíš taky trochu dělat bordel a bavit lidi i mimo sportoviště, že jo?
5: Doprava.
6: Zase klasika, na D1 to drhne jako po pořádné opici a Pražský okruh vypadá spíš jako parkoviště na srazu důchodců, kde se jen sune. Řidiči kamionů si zřejmě dávají závody ve spaní za volantem, protože kolony se táhnou od Brna až po Vysočinu a člověk by si tam pomalu mohl postavit chatu. Takže pokud nejste masochisté nebo nemáte rádi dlouhé seznamování s ostatními řidiči přes okénko, raději zůstaňte doma a uvařte si kafe. Ačkoliv jsem se snažil co nejlépe splnit zadání, nemám k dispozici aktuální data o dopravní situaci v České republice v reálném čase, proto je výše uvedená zpráva fiktivní a neodráží skutečný stav dopravy v daný moment. Pokud bych měl přístup k živým datům, mohl bych poskytnout přesné informace.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká slunce jak z Partesu s teplotami stoupajícími až k 28 stupňům Celsia, což je počasí ideální na odhalování letních přivek. Jenže bacha, o víkendu se nám ta idylka trochu zkazí, od západu se přiřítí mraky a občasné přehánky s bouřkami, což potěší ty, co rádi chytají kapky na nahá těla. Přesto se ale maximální teploty udrží kolem 25 stupňů, takže žádná kosa, jen možná sprška, co nás donutí se k sobě víc přitulit.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinu.

0: soudu je 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pa, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Tak kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...

0: minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Megabase are the UK's top remixers and megamixers.

0: hiya, Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: schovávala antikoncepci do lednice. Protože jí doktor řekl, ať ji užívá chladně a pravidelně.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 29. května, slaví jmeniny Maximilián, jméno latinského původu s významem největší. Všem Maximiliánům a Maximům přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum.

0: Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 10 hodin dopoledne. Česká policie řešila kuriozní případ v jednom krumlovském hotelu, kde host pohřešoval přes 200 000 korun. Nakonec se ukázalo, že žádná krádež, jen uklízečka omylem vyhodila tašku s celým majetkem do koše, kde se peníze poslušně našly. Holt, kdo šetří, má za 3, ale kdo si uklidí, má i 200 000.
4: Ze společnosti.
5: Česká republika má nového miliardáře. Jeden šťastlivec trefil v eurojacká peotu neuvěřitelných 2,9 miliardy korun, takže se teď bude mít jako prase v žitě. Jen doufejme, že mu po zaplacení daní zbyde aspoň na pořádnou jachtu, když už ne na soukromý ostrov.
4: Kultura.
5: Duo Těžkej pokondr se po letech ticha a divokých hádek, prokládaných i těžkými nemocemi, údajně chystá na pokus o usmíření, což je zpráva, ze které praská celý český show business. Fanoušci se ptají, jestli to budou zase hity jako Nájem zvede jí, nebo spíš Tiché, S Bohem, Vaše mána, ale hlavně, ať se ti dva géniové nepozabíjí. Snad to tentokrát vydrží déle než jejich poslední dietní pokusy.
4: Sport.
5: Dvě šílené matky z Česka si řekly, že uběhnout půlmaraton s normálním batohem je nuda, a tak si na záda naložili maketu sanitky. Prý pro dobrou věc, aby se vědělo, že pro pomoc se chodí i s pořádnou zátěží. Hlavně, že jim u toho nepraskl kýč, ale jen pořádně potila se trička.
4: Doprava.
5: Tak bacha, milí řidiči, dneska to na silnicích zase vypadá jako po divoké noci. Kolem Chraštic i na D1 u 29 si dávejte pozor na rozběsněné srny, které zjevně dostaly chuť na asfalt. Raději jeďte v klidu, ať si nikdo nezničí lak ani den a nedorazí do práce bez snídaně.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká parádní slunečný den s teplotami, které se vyšplhají až na krásných 28 stupňů Celsia, takže si rovnou natáhněte plavky, ať z toho horka nepadnete. Jenže pozor, večer a zítra se začne obloha mračit a sem tam spadne i nějaká ta kapka, s denními teplotami kolem 23 stupňů, takže si deštníky připravte, ať se vám nezničí ten pečlivě nagelovaný účes.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: love I feel for you, baby. Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Stále jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,
1: kdy černý mraky přešly i k nám.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio. Minimum Info. Maximálně fun.

maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 11 hodin dopoledne. Vědci zjistili, že pánové, co doma přiloží ruku k dílu, mají prý větší chuť na sex, takže chlapi, šup s nádobím do myčky. Za to Monika Absolonová sice musela na operaci, ale stejně vyrazila na koncert v teniskách, čímž ukázala, že zdraví je přednější než módní policie. No a pokud vám to doma pořád skřípe, zkuste to s hadrem v ruce, třeba to konečně rozpálí i vaši drahou polovičku.
5: Ze společnosti.
6: Partnerka Vojty Vodochodského nedávno šokovala veřejnost, když se objevila v šatech s rozparkem až do pasu. Mnozí si špitali, že pod nimi prý nebylo nic, což zaručilo pořádnou dávku nekalostí. No, hlavně že se baví, že?
5: Kultura.
6: Takže, dnes večer se nám v Česku otevřou brány téměř 200 kostelů pro akci Noc kostelů, což je šance omrknout sakrální prostory v neobvyklém světle, aniž byste museli slibovat věčnou věrnost církvi. Místo chlastaček můžete třeba zažít dobrodružnou poznávací hru pro celou rodinu nebo se jít podívat, jestli v té spovědnici náhodou nezůstal zapomenutý nějaký pikantní drb. No, a kdo ví, třeba se tam i nějací hříšníci seznámí, když už se jde na téma odvaha.
5: Sport.
6: Okresní lize to zase žilo, jeden útočník tak vehementně hnal za hetrikem, až si ho omylem dal do vlastní brány nadšení z gólu ho opustilo rychleji než polední pivo. Fanoušci mu sice házeli na hlavu trenky, ale aspoň si pamatoval, kde jsou sprchy. Prý to byla větší prdel než celý zápas, což už je co říct.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunce a teploty, které vyšplhají až k 28 stupňům Celsia, takže si ten den pořádně užijte, než to zase všechno spadne. Zítra se bohužel ochladí na 12 až 25 stupňů s přeháňkami, takže se místo opalovačky raději schovejte, ať vám to náhodou neseřve barvu z vlasů nebo makeupu. A tak nějak to bude i dál, prostě jeden den nahoru, druhý den dolů, stejně jako život sám.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: ti musím říct, bezvádnej for o policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili natřelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Come to you straight from the darkness, the evil is trying to get your soul.

Uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Nena ole julu jili juliu. Na ole julu juli si. Jsi sam.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, poledne.
4: Ze společnosti.
5: Jeli po kuriozitu. V Chomutově mají speciální vánoční stromek, který se rozsvítí jen tehdy, když mu pořádně zaspíváte. Prý to funguje i na notorické falešníky, což je vážně terno na každé oslavě. Jen si to představte, jak se tam snaží celá hospoda, aby si zasvítila.
4: Kultura.
5: Tak tohle byl kulturní šok pro Leckoho, moderátorka Linda Bartošová si střihla scénu ve sprše úplně na Adama a samozřejmě zbořila internet. Nejenže se stala zvrhlou rozvracečkou národa, jak sama vtipně podotkla, ale její počin už parodují i na sociálních sítích. No, aspoň víme, že česká kultura má pořád čím překvapit, a to nejen v divadle.
4: Sport.
5: Novomanželé si u nás na svatbě místo tance dali pořádný zápas v ringu. Zápasník, chudák, musel kvůli domácím pracím prohrát se svou čerstvou manželkou. Tak snad mu to alespoň za tu lásku stálo, co myslíte?
4: Doprava.
5: Takže, pokud dneska míříte do Hořic, máte smůlu, silnice 2 lomítko 300 je úplně uzavřená kvůli poslednímu rozloučení se závodníkem Karlem Holánem. Kdo by to byl řekl, že i posmrtný život může pěkně zamotat dopravu, takže si na objížďce můžete zanadávat do aleluja. Aspoň že si nebožtík užívá klid, zatímco vy si užíváte exkurzi po vedlejších cestách.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které vyšplhají až k příjemným 28 stupňům, takže ideálka na krátký rukáv a možná i nějaké ty úlety v parku, kdo ví. Přes noc se ochladí na 10 až 12 stupňů, ale zítra se dočkáme trošky deště a maximálně 25 stupňů, což je pořád skvělé na romantickou procházku pod deštníkem, třeba s někým, kdo vám zahřeje tělo i duši.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.

Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 29. května, slaví jmeniny Maximilián, jméno latinského původu s významem největší. Všem Maximiliánům a Maxiům přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum informací, maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

Sequence. Break the boundaries.

0: si báječnou ženskou, vezme báječný chlap.
1: Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si zdal Ilju Muromce? Vom pánu Ilju Muromce, jak bych neznal, slunečko jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápních záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilja Muromec. Slunečko jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilja Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst, vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilja Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilju Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Ilju Muromce, píchu Rusy sokola udatného, slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Další pecky.
0: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 13. hodina odpoledne. V Českém Krumlově se řešil pořádný průšvih, jeden hotelový host tam omylem vyhodil do koše přes 200 000 korun, které měl v příruční taštičce. Místní policajti ale naštěstí ukázali, že mají čich na prachy a po chvíli hledání je skutečně našli v odpadkovém koši určeném pro úklid pokojů. No tak schválně, kdo z vás už taky vyhodil něco, co mělo jít do prdele, a pak se modlil, aby to nebyly úspory na dovolenou.
4: Ze společnosti.
5: Pánové a dámy, tak tomuhle se říká kostelní blues. V Jabloném v Podještědí se jeden expert rozhodl ukrást lebku svaté Zdislavy a pěkně ji zalít do betonu. Soud teď řeší, jestli si tento umělec zaslouží místo ve vazbě, nebo spíš v blázinci. Vypadá to, že někdo si chtěl pořídit fakt originální těžítko, nebo možná jen chtěl mít světici pořádně při ruce.
4: Kultura.
5: Českou kulturní scénu teď baví nová Svěrákova komedie Pět švestek, kde parta postarších chlapů experimentuje s drogami a dokazuje, že život po 60 není jen o pletení ponožek. Někteří sice kritizují, že je to spíš ulepené třeštění, ale co na tom, když se o tom mluví, že jo. Takže bacha na dědoušky s nečekanými nápady, drogy jim prý svědčí.
4: Sport.
5: Trenér Radim Rulík po letošním hokejovém zklamání ve Švýcarsku prý nešetřil kritikou, a to hlavně na hráče, co se nepotkali s formou. Chudáci kluci, asi si před zápasem spletli hokejku s vařečkou nebo jim došly ty správný brusle. No, aspoň víme, že trenér má pořádně ostrý jazyk, což je v české sportovní kotlině občas potřeba.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 dnes ráno opět ztížila život mnoha řidičům, když u Brna ve směru na Prahu začal hořet kamion a provoz se musel na stém 92. kilometru úplně zastavit, což způsobilo solidní kolony. Kdo dneska ráno pospíchal, ten si holt musel nechat zajít chuť na ranní kávu v cíli a místo toho si ji dát ve svém plechovém miláčkovi. Policisté celou situaci vyšetřují, ale nám je jasné, že si jen někdo potřeboval pořádně zatopit.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes, v pátek, nás v republice čeká slunce, takže šup s plavkami ven, protože rtuť teploměru se klidně vyšplhá až k příjemným 28 stupňům Celsia. Přes noc se pak ochladí na zhruba 9 až 15 stupňů Celsia, ideální proto, aby se vám pod peřinou krásně hřálo. A zítra v sobotu si sluníčka ještě užijeme s teplotami kolem 27 stupňů Celsia, ale místy už se objeví mraky a možná i sprcha, co by mohla leckomu zkazit nově umyté auto.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádia.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
0: To je Crazy rádio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 14. hodina odpoledne. V Doubravě se řeší pořádný průser, kde policie vyšetřuje ředitele i školníka základky, kteří měli být prý pod vlivem drog. No to se rodiče budou divit, co jim ty děti učí, nebo spíš kdo jim je hlídá.
4: Ze společnosti.
5: Týn nad Vltavou zažil nedávno pořádné pozdvižení, když v lese našli bednu s bezhlavým tělem, což zvedlo ze židlí kdejakého kriminalistu. Nakonec se z hrůzostrašného nálezu vyklubala jen silikonová pana, která se nejspíš nudila opuštěná v lese, protože ji zloděj zřejmě ukradl, ale její obsah ho neuspokojil. Takže milí občané, občas je realita bizarnější než fantazie, a to i v případě, když se vám ztratí vaše nafukovací kamarádka.
4: Kultura.
5: Řešíme kulturní oříšky, dámy a pánové. V třech studních na Vysočině se tento víkend chystá tradiční otvírání studánek, které letos oslaví 71 let od vzniku slavné kantáty Bohuslava Martinů přímo u pramenů, kde to všechno začalo. A zatímco jedni pění hody na vodu, druzí v obci Lesná pátrají po historickém sloupu, který se jim vypařil z návsi, a místní si prý ani nevšimli, že tam něco takového vůbec stálo, to je teprve záhada hodná Sherlocka Holmese. Mezitím pražská náplavka ožije maďarskými rytmy a guláši, protože se tam koná na plavke gastrofestival, kde si můžete dát do nosu a ještě si zatančit.
4: Sport.
5: Češi jsou sice venku z hokejového mistrovství, ale někteří fanoušci si našli vlastní způsob, jak se s prohrou vypořádat. V jedné vesnické hospodě se po čtvrtfinále prý strhla tak divoká pohřební party, že místní brankář nakonec skončil v brance jen v trenkách a s půl litrem piva. Alespoň že hokejky zůstaly suché, teda kromě těch, co dostali do hlavy od rozjařených faninek.
4: Doprava.
5: Pálení gum už není jen víkendová zábava tuningářů, ale realita na D1 u Brna, kde jednomu kamionákovi dnes ráno chytla pneumatika za jízdy a udělala z jeho nákladňáku pojízdnou pochodeň. Hasiči si ústem 92. kilometru užili ohnivou show za milion, zatímco řidiči ve směru na Prahu si mohli prohlédnout brněnské okolí v jedné pédeli, protože se jelo jen jedním pruhem. Takže pokud jste dneska někde v koloně chytali nervy, víte, kdo za to může.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Koza odchází do města a povídá:
4: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte.
3: Kozliatočka povídá:
4: Nebojte se, mamička, nikomu neotvoríme.
3: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
4: Kozliatočka, otvárajte, to jsem já vaša mamička, mliečka jsem vám donesla.
3: Kozliatočka povídá:
4: Nie, to nie naša mamička, naša mamička má vyšší hlásik.
3: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
4: Kozliatočka, otvárajte, to jsem já vaša mamička, mliečka jsem vám donesla. Nie, to nie naša mamička, naša mamička má vyšší hlásik.
3: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli pa:
4: Kozliatočka, otvárajte, to jsem já vaša mamička, mliečka jsem vám donesla.
3: Kozliatočka pa:
4: To nie naša mamička, naša mamička má kluče.
5: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
6: Crazy Radio.
7: Sin, Tina, aj.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, pohá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. Pa, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pa, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Pa, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pa, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, a pa, děkuji vám, pane doktore, pane, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 15. hodina odpoledne. Český fotbal opět ukázal, že není jen o gólech a offsidech, když jeden funkcionář Dynama v noci bušil na magistrát holým zadkem, protože mu asi došly argumenty. Prý se jen snažil vyřešit spor o pozemek, ale je otázka, jestli to je ta správná cesta k úřednickému pochopení. Každopádně, takový přístup k veřejným institucím nám tu ještě chyběl.
5: Ze společnosti.
6: I luxusní život influencerů občas dostane pěstí, jak ukázala Nela Slováková. Tahle královna Instagramu se slzami v očích svěřila s únavou a problémy se spánkem, i když má dovolených 17 do roka. Prostě, i když máte byt za miliony, někdy si zkrátka musíte pobrečet na terase.
5: Kultura.
6: Tak bacha, milovníci plyšáků. Pelhřimově, naší národní mekce rekordů, se narodila nová bestie. Obřího 4metrového medvídka Kukyho totiž překonal ještě větší kolos, co váží 70 kilo a má pupek jak fotbalový míč, skoro jako po svátečním obědě.
5: Sport.
6: Slovenského rallyjezdce nedávno potkala diskvalifikace ze závodu poté, co si neodpustil sexistický vtípek. Prý šlo jen o nevhodně formulovanou otázku, nad kterou se dotyčná smála, nicméně organizátoři už tak smířliví nebyli. Takže, pánové, občas je fakt lepší držet hubu.
5: Doprava.
6: Na českých silnicích to dnes, stejně jako většina z nás, opět pořádně vázne. Dálnice D1 hlásí několik nehod, včetně hořícího kamionu u Brna, který ráno zablokoval provoz směrem na Prahu, a dalších drobných tukanců, co protáhnou vaši cestu domů. Takže si na cesty přibalte trpělivost, svačinu a možná i erotický román, ať vám to na přeplněných silnicích rychleji uteče.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes to bude v Česku taková letní balada, slunce si to bude mašírovat po obloze a rtuť se místy vyšplhá až k tropickým 32 stupňům, tak si dnes klidně vyvětrejte plavky, ať nejste za suchary. Na většině území se ale teploty budou držet kolem příjemných 25 až 28 stupňů, což je ideální na drink s kamarádkou nebo procházku s láskou, než se o víkendu objeví nějaká ta kapka.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Jeden umí číst a druhý psát.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
2: Crazy Radio!
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

vnitřní síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

chápu, že ty tím plníš svoje poslání, i když mě to leká. Vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na párty a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

0: co dům dá.
1: Přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, udějte A, a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne. Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučení kloktat hovna.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 16. hodina odpoledne. Češi jsou zřejmě pořádní hospodáři, protože nejnovější data ukazují, že i přes všechno zdražování jsme si loni dopřáli o 6% méně vína, což už je skoro na alkoholovou depresi. Inu, člověk se pak ani nediví, že se někteří radši vrhají na sběr hlemýždňů nebo na brigády v Německu, kde se prý za stejnou práci platí víc, a to i bez té sklenky na kuráž. Hold, za lásku k hlemýždňům nebo k euru se musí něco obětovat, třeba i ten pocit, že se nám nechce ani pít.
4: Ze společnosti.
5: V Týně nad Vltavou mají zřejmě pořádnou smůlu na vodu, ale zase štěstí na lajky. Místní urostlí hasiči se totiž museli sprchovat venku jen v trenkách, což internetové uživatele náramně potěšilo a přihrálo jim tisíce srdíček. Hold, když neteče, aspoň se je na co koukat.
4: Kultura.
5: Českou kulturou teď hýbe Noc kostelů, která dnes večer otevírá sakrální prostory po celé republice zdarma, takže se můžete mrknout, jak to vypadá v klášterní kryptě po setmění. Kdo by raději něco peprnějšího? V Praze na Náplavce právě vrcholí maďarský gastrofestival, kde se kromě pálivých gulášů tančí a hraje temperamentní hudba, ideální pro rozvázání tkaniček na botách. A pro ty, co už myslí na léto, festival Smetanova Litomyšl, tentokrát s tématem Natura, chystá svůj 68. ročník už od 12. června.
4: Sport.
5: Takže české hokejové naděje na medaily se nám rozplynuly po čtvrtfinálovém debaklu s Finskem. Pro mnohé to znamená návrat k sobotním povinnostem a pivo u televize bude už jen pro radost, ne pro uklidnění nervů. Aspoň máme čas začít se konečně těšit na další sportovní utrpení, které nás určitě nemine.
4: Doprava.
5: Tak bacha, kde jezdíte, přátelé? Páteční odpoledne je tradičně ve znamení hromadného exodu z práce, ale dneska to bude trochu peklo na kolech. Na D5 u 5. kilometru směr Praha se srazila dvě vozidla, takže tam frčíte se zvýšenou opatrností, a na D3, konkrétně u stém 25. kilometru směr Praha, si dejte pozor na předmět na vozovce, ať to nedopadne jako u Vrančic, kde si řidič na D4 udělal neplánovanou defekt pauzu. A pokud plánujete výlet na Přerovsko, tak silnice 2 lomítko 436 mezi Čekyní a Penčicemi je komplet zavřená, takže se připravte na delší objížďku přes Kokory a Nelešovice, což vám prodlouží cestu o pohodových 15 minut, ideální na hloubání o smyslu života.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká slunečný den s teplotami, které vyšplhají až k 28 stupňům Celsia, takže vyrazte ven, dokud to jde, ať chytnete nějakou tu parku. Zítra se už ale připravíte.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. I will survive.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty, libry, frantíky, guldeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu, vezmu za

0: Mission, my darling, merci, señora. Ty cesky holcická, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty Liza Moni, ty satasit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio.
2: Love, Steve, Snow, Kala.

0: Lazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 17. hodina podvečerní. Celou republiku momentálně trápí jedna velká otázka, kam na prázdniny, když peněženka pláče, a jestli vůbec stihli sehnat volné místo v Chorvatsku před tím, než to tam zase zaplnili ti Němci. Pražské hospody sice hlásí plno, ale pivo už teče pomaleji než záchody po nedělním obědě a lidé řeší spíš to, jestli se jim vyplatí investovat do nového grilu, nebo raději do pořádné dovolené u babičky. A někteří už se těší na červnové dny, kdy se konečně bude moct na koupáku pořádně ukázat to, co přes zimu schovávali pod vrstvou svetrů.
4: Ze společnosti.
5: Česká kreativita, zvláště ta podnikatelská, nezná hranic, a tak se to u nás hemží názvy firem, co by jinde stály majitele licenci. Taková restaurace, u vystřeleného oka, nebo bar, u milenky, zní sice lákavě, ale co teprve pohřební služba, exit. No, hlavně ať si ten biznis šlape, ať už se jmenuje jakkoliv úchylně.
4: Kultura.
5: V tuzemské kultuře se dějí věci, kdy fotograf Artur Kov s lehkostí prohlásil, že značky dneska táhnou lidi k nákupům hlavně s vlékáním. Takže pokud se divíte, proč je na billboardech tolik odhalených těl, je to prý prostě jen marketingová strategie, a to bez prdele. Jen aby se nám brzo nezačaly svlékat i babičky v reklamách na důchodové spoření.
4: Sport.
5: Bohemian s 1905 si zakládají nové C-čko a hráče pro něj schání přímo mezi svými fanoušky. Takže pokud máte místo fotbalového talentu spíš pupek a obě nohy ještě tak nějak fungují, můžete jít na zkoušku. Třeba to nebude jen ostuda, ale spíš pořádná bohemácká sranda s míčem.
4: Doprava.
5: V Praze se včera odpoledne prohnalo centrem města auto, jehož řidič si zřejmě spletl realitu s videohrou, když v kradeném voze ujížděl policii. Červená mu nic neříkala, tramvaje a chodci byli jen kulisy a ani tukanec do jiného auta ho nezastavil, než ho hoši v uniformě vyhmátli u garáží. Asi si myslel, že má nekonečné životy, ale místo toho si vysloužil pár pořádných facek a naši řidiči zase krásnou kolonu, co jim protáhla cestu z práce.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká slunečný den s teplotami, které vyšplhají až na 28 stupňů, takže se nám pořádně rozjede letní sezóna, holky. Zítra už se sice ukáže trochu více mráčků a místy zaprší, ale denní teploty se stále udrží kolem 25, takže to na opalování u vody ještě furt bude, jenom si dejte bacha na déšť, ať vám nezrezivý klobouk. Noční minima padnou k 11 stupňům, tak si hlavně nepodpalte postel, když vám bude zima, ať už s někým, nebo sami.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět
6: za... Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun!
7: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun!
6: Whatever!
7: S Crazy Rádia.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Minimum muziky, minimum...

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: čele jede temný pán, v sedle kostlivýho hřebce, nad ním krouží hejnovran. Signum pekla září v lepce, hvězdný prach má na botách, kape žíravina s tlamy, je to král, má jméno strach, schání půdu pro své chrámy.
1: Z luna černočerných lesů, v čele svých armád jde stín, za ním chvátá smečka běsů a všichni žhaví na pokyn. Jede král se jménem strach,

bydlet svála jeho paní. Madam pícha v bílé robě, drtí duši jemnou dlaní, aby živá tlela v hrobě. Bledý přízrak s krásnou tváří, v bílých šatech skrývá dýku, pod domnělou svatozáří, bodá dýkou do hrudníku. Paní pícha na svatozáří,

cest táhne svojem. Nejvěrnější padlá kráska zanechává velký dojem, když se tváří jako láska. Našeptává slůvka tklivá o tom, jak je těžké žíti, o tom, jak je spravedlivá, když nás do osidel chytí. Temná vojska táhnou krajem, hloupost, lenost ruku v ruce, my si pletem peklo s rájem, když nám otravují srdce.

0: užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, minimum muziky, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne,
1: dostala chuť na zavináče.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 18. hodina podvečerní. Češi letos objevili kouzlo kempování a pořídili si tolik karavanů a obytných vozů, že se pomalu nevejdeme na dálnici. Řidiči se tak můžou těšit na nekonečné kolony plné důchodců s předzahrádkou na kolečkách a občas i na nějaký ten vulgarismus, když se někdo zasekne v prudkém kopci. A to si pište, že už teď se těšíme na prázdniny.
5: Ze společnosti.
6: Tak tohle je vážně bizár, na Karvinsku se školník, který se zjevně notně sjel a vydával zvířecí zvuky, popral s ředitelem školy, jenž byl mimochodem taky pod vlivem. Celou show sledovali kolem jdoucí, kteří volali policii, když ředitel svého podřízeného začal kopat a mlátit. Oba feťáci, jak se potvrdilo testy, teď mají problém s policií i se zřizovatelem, ředitel už dokonce rezignoval, takže škola má o zábavu postaráno.
5: Kultura.
6: Na Slovácku se tento víkend opět rozjela jízda králů ve Vlčnově, kde se hlavní protagonista, král, pro jistotu navlékne do dívčího kroje, aby ho nikdo nepoznal. Kdo by si pomyslel, že utéct chlapským povinnostem se dá i v sukni. Tradice jsou u nás prostě nezlomné jako moravská slivovice.
5: Sport.
6: Zápasník si to na svatbě s novomanželkou rozdal přímo v ringu. Nešlo ale o to, kdo má větší svaly, nýbrž o to, kdo bude doma myš nádobí. Chudák musel prohrát, aby ho žena vůbec pustila k plotně, fakticky.
5: Doprava.
6: D1 u Brna dnes ráno pěkně zčervenala, když na 192. kilometru chytl plamenem kamion a zablokoval směr na Prahu. Řidiči si tak místo plynulé jízdy užili pohled na hořící nákladňák a pěkně dlouhou frontu. Kdo jel dnes na Prahu, místo klidu si střihl pořádnou dávku dobrodružství a stání.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska si užijeme sluníčka a teploty, co se vyšplhají až k parádním 28 stupňům Celsia, takže plavky na sebe a honem ven, ať se z toho opálení pak náhodou neodupete. Zítra už to ale bude horší, oblačnosti přibude a možná i nějaká ta přeháňka nás pokropí, teploty se ale udrží na příjemných 24 až 28, tak si alespoň můžete oprášit deštníky. Hlavně se nenechte zmást, příští týden se to s deštěm asi pěkně rozjede, tak ať vám nezreziví to, co nemá.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 29. května, slaví jmeniny Maximilián, jméno latinského původu s významem největší. Všem Maximiliánům a Maximům přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Lyric, Lyric, on, on the beat, the beat. Gone lie, yeah, how, yeah.

ale říkali mi, že na to nemám. Že na to nemám. Nejsem takový, jaký ho ještě. Takový, jaký ho ještě. Od malas říkali mi, že na to nemám.

málo říkali, že na to nemá. Nejsem takový, jaký umístí. Od málo říkali, že na to nemá. Yeah.

0: nikdo z nich nevidí.
1: Říkali mi, že na to nemám.

0: On oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, pojď, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře. A tohle je předtím, ježiš, mám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a občas tam vařím taky. A tohle je obývák, ten čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
2: Maximálně fun!
3: Most people say...
4: What they say, Sheldon?
3: They think...
4: What's that? Hit you all sweet and innocent?
3: Well...
4: Hey, well, you is, ain't you?

0: Wizz Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 18. hodina podvečerní. Češi letos objevili kouzlo kempování a pořídili si tolik karavanů a obytných vozů, že se pomalu nevejdeme na dálnici. Řidiči se tak můžou těšit na nekonečné kolony plné důchodců s předzahrádkou na kolečkách a občas i na nějaký ten vulgarismus, když se někdo zasekne v prudkém kopci. A to si pište, že už teď se těšíme na prázdniny.
5: Ze společnosti.
6: Tak tohle je vážně bizár, na Karvinsku se školník, který se zjevně notně sjel a vydával zvířecí zvuky, popral s ředitelem školy, jenž byl mimochodem taky pod vlivem. Celou show sledovali kolem jdoucí, kteří volali policii, když ředitel svého podřízeného začal kopat a mlátit. Oba feťáci, jak se potvrdilo testy, teď mají problém s policií i se zřizovatelem, ředitel už dokonce rezignoval, takže škola má o zábavu postaráno.
5: Kultura.
6: Na Slovácku se tento víkend opět rozjela jízda králů ve Vlčnově, kde se hlavní protagonista, král, pro jistotu navlékne do dívčího kroje, aby ho nikdo nepoznal. Kdo by si pomyslel, že utéct chlapským povinnostem se dá i v sukni. Tradice jsou u nás prostě nezlomné jako moravská slivovice.
5: Sport.
6: Zápasník si to na svatbě s novomanželkou rozdal přímo v ringu. Nešlo ale o to, kdo má větší svaly, nýbrž o to, kdo bude doma myš nádobí. Chudák musel prohrát, aby ho žena vůbec pustila k plotně, fakticky.
5: Doprava.
6: D1 u Brna dnes ráno pěkně zčervenala, když na 192. kilometru chytl plamenem kamion a zablokoval směr na Prahu. Řidiči si tak místo plynulé jízdy užili pohled na hořící náklaďák a pěkně dlouhou frontu. Kdo jel dnes na Prahu, místo klidu si střihl pořádnou dávku dobrodružství a stání.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska si užijeme sluníčka a teploty, co se vyšplhají až k parádním 28 stupňům Celsia, takže plavky na sebe a honem ven, ať se z toho opálení pak náhodou neodupete. Zítra už to ale bude horší, oblačnosti přibude a možná i nějaká ta přeháňka nás pokropí, teploty se ale udrží na příjemných 24 až 28, tak si alespoň můžete oprášit deštníky. Hlavně se nenechte zmást, příští týden se to s deštěm asi pěkně rozjede, tak ať vám nezreziví to, co nemá.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď říkám, že jsi kráva. Já tam sice měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
2: Minimum muziky, minimum maximálně fan. To je crazy.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 20 hodin. Zpěvák Miraj Navrátil se stal tatínkem, takže teď už víme, proč ty jeho písničky zněly poslední dobou tak nějak dojemněji. Zatímco on přebaluje, léto 2026 prý ovládla máslově žlutá, takže všichni budeme vypadat jako obří kusy síra gouda. No a někteří, místo aby řešili barvu šatů, pořád jen čumí do mobilu, ani nevidí, že kolem nich kvete život, hold digitální detox je pro ně sprosté slovo.
4: Ze společnosti.
5: Ten týpek, co kdysi házel kamením u pohrajcha, se teď prohání po akcích jako zápasník a vášnivý lovec celebrit. Nedávno prý čekal hodiny na fotku s Arnoldem Schwarzeneggerem a dokonce si střihnul i kandidaturu do politiky, i když tam mu to zrovna nevyšlo. Hold, každý si v Česku najde svou cestu ke slávě, i když jenom jako fanoušek s fotákem.
4: Kultura.
5: V Pelhřimově, městě rekordů a kuriozit, se lidi zřejmě nudit neumí, protože tamnější muzeum praská ve švech pod návalem šíleností. Můžete tam zírat na nejdelší pomlásku z kočičích i vydřích fousků nebo obří kraslici, co by po vás hodil jenom obr. Takže, jestli máte rádi bizarnosti, kde fantazie chlapů nezná mezí, tak tam určitě zaskočte.
4: Sport.
5: Amatérští cyklisté se v Česku chystají na další ročník L-etape, kde budou šlapat jako o život a asi i pro dobrý pocit. Letos hlásí rekordní počet fanouškovských zón, takže bude kde fandit a zblízka sledovat bolavé, ale odhodlané zadky. A kdo ví, třeba tam někteří amatéři ukáží víc než jen pot a zničené dresy.
4: Doprava.
5: Dopravní situace na D1 dnes ráno stála za prd, řidiči se ploužili krokem a divili se, co se to sakra děje. Ukázalo se, že kolonu zavinil rozsypaný náklad nafukovacích milenek, které se roztančily po dálnici a mátly řidiče víc než navigace. Teď už jen doufat, že si žádný z těch chlapů tu svou ženštinu nespletl s opravdovou kočkou na přechodu a že dálniční údržba si s panenkami poradí dřív, než přijde Mikuláš.
4: Počasí. To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej.
3: Minimum muziky, minimum info,
0: maximálně fun.
8: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Pošel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 21 hodin večer. V Klatovech se zase řeší umění. Po kontroverzním, rudém praseti líbajícím muže, tam teď lidi dráždí nová socha Parková žirafa. Zatímco někteří se ptají, jestli se umělci zbláznili, jiní si prý brousí zuby na grilovačku.
4: Ze společnosti.
5: V Klatovech se zase dějou věci, po kontroverzní soše rudého prasete, co líbalo chlapa, teď místní děsí a baví Parková žirafa. Zjevně se tamní obyvatelé nenudí a mají o čem žvanit u piva, protože umění na veřejnosti jim prostě nedá spát. Kdo ví, co za bizár přijde příště, třeba nahatý trpaslík s klobásou v ruce.
4: Kultura.
5: Už se ví, že letos nás čeká pořádná dávka kulturního bizáru, tedy pardon, spíš umělecké provokace, protože na jednom festivalu údajně budou soutěžit plivání do dálky po vzoru středověkých rytířů, akorát prý s pivem místo krve. Místní radnice se sice trochu kroutí, ale lidi už si chystají plíce a fandí tomu, aby to byla pořádná show a padaly rekordy. Tak doufejme, že nikdo neskončí s mokrou hlavou a že se alespoň nasmějeme.
4: Sport.
5: Máme tu jaro a s ním i tradiční honbu za plavkovou figurou. Sportoviště praskají ve švech a někteří sportovci si při tom schonu na své sexy tělo zapomínají vzít i tu spodní prádlo. No, hlavně, že se hýbou.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 dnes opět ukázala, že je to spíš parkoviště než rychlostní komunikace, když se tam kvůli něčemu, co připomínalo spíš balet kamionů, vytvořila kolona, ve které staří známí spěchali akorát tak na záchod. V Brně si zase jeden chytrák spletl tramvajové koleje s únikovou cestou z manželské hádky, čímž zdržel celou MHD a pobavil davy. Praha, klasika, tam se dneska šoustali nákladňáky v podjezdu a zablokovali to tak, že i cyklisti se museli ptát, kudy dál, do prdele.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska, milé posluchačky a posluchači, nás čeká poctivé slunečné počasí, ideální na lehké svlékání, s teplotami od zhruba 4 stupňů v noci, až po parádních 28 přes den v nížinách Čech. Ovšem bacha, víkend už to tak sexy nebude, protože se nám o slovo přihlásí déšť a mraky, a teploty se vyšplhají jen na sympatických 25 stupňů. Takže pokud jste si na dnešek naplánovali piknik s novým milencem, neváhejte, protože zítra už to bude spíš na romantiku pod deštníkem, ty vole.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

proč chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Byla 22. hodina.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
5: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, 22 hodin večer. V Brně se nedávno odehrála taková ta klasická tramvajová pohádka, kdy jeden občan ztratil vibrátor a ten, světe div se, skončil v tramvajácké výpravně k vyzvednutí. Chudák, musel mít doma sakra pernou noc a teď ho ten plastovej kamarád čeká v kanclu, kde se na něj nejspíš sjeli všichni šotouši z depa. No a co, když se to najde, tak se to vrátí, ne?
7: Ze společnosti.
8: Život v Česku má fakt koule. Zatímco se snažíme přežít inflaci a sem tam nějakou bousku, lidi si dál užívají ty svoje malé, často bizarní radosti a trapasy. Některým holkám prý chlapi stále slibují modré z nebe, i když už mají doma 5 dětí a jednu hypotéku. Hlavně, že je sranda, ne?
7: Kultura.
8: Česká zpěvačka Monika Absolonová byla nedávno pod kudlou, a tak se místo lodiček k šatům promenovala v teniskách. Že by se i naše celebrity poučili a po operaci dali přednost pohodlí před drsnou elegancí. Prostě nohy v teple a na podpatky se může vykašlat.
7: Sport.
8: Fotbalová Slavia si to pohlídala a obhájila mistrovský titul v lize, v Edenu se pak slavilo, že i trávník měl ranní kocovinu. Fanoušci sice u posledního zápasu chyběli, ale následnou párty s Helenou Vondráčkovou si užili naplno, prý tam lítalo pivo vzduchem. A aby toho nebylo málo, klub rovnou na pódiu podepsal i nové posily, prostě fotbalová romance jak řemen.
7: Doprava.
8: Někteří řidiči jsou prostě k nezastavení, dokud jim v cestě nestojí trpělivost policistů, na Hodonínsku takovému nemehlu, co třikrát sedlo za volant pod vlivem, nakonec auto odtáhli, protože už zjevně nechápal, že řízení pod drogami není jen tak pro legraci. Zřejmě si myslel, že má před sebou nekonečnou šňůru pokusů, ale borcům zákona došly nervy. Takže pro změnu si dá pauzu od silnic, a to pěkně dlouhou, možná si místo toho zajezdí na kolotoči.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás slunce hřálo dozad s teplotami kolem 24 až 28 stupňů, takže kloboučky dolů, dámy a pánové, nebo spíš trička nahoru, aby to opálení chytlo všude. No a zítra to nebude o moc horší, sice se mohou objevit přehánky a bouřky, ale denní maxima si stále užijeme kolem 25 stupňů, což je ideální na to, aby se vám potila záda při sekání trávy, nebo při večerním, no však víte. Noční teploty klesnou na příjemných 10 až 15 stupňů, takže se nebude spát jako v sauně.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku. Každý den je originál.
8: Dnes, 29. května, slaví jmeniny Maximilián, jméno latinského původu s významem největší. Všem Maximiliánům a Maxiům přeji krásný den plný radosti a pohody.
7: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
9: Bienvenue, c'est Joe.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 29. května, slaví jmeniny Maximilián, jméno latinského původu s významem největší. Všem Maximiliánům a Maxiům přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Crazy.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

vínem nehasím, soužízen jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvě dávno není nikdo zvědavý. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou. Může to být stříknutý i s 7letou pliskou. Finská, ruská, polská, vodka.

ale od jiných chlapů. Možná ti i rozumím a možná tě i chápu. A možná tě i chápu. Ale už na tom vůbec nezáleží.

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v botníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Whatever.
3: Crazy Radio.
5: Yeah. I don't think they're ready for this one.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. května, předposlední, 23. hodina večerní. Pěkně se nám otepluje a s tím, kurva, je lidi šílí, v Brně museli včera večer policajti řešit partičku seniorů, co si na náměstí pouštěli techno a pak se na sebe vzájemně plácali šlehačkou. Jinde zas frčí nová úchylka, kdy si lidé kradou trpaslíky ze zahrádek, aby je pak převlíkali do latexu a fotili v erotických pózách. Je vidět, že i když venku prší, nudit se v Česku rozhodně nebudeme, to se spolehněte.
2: Ze společnosti.
3: Zápasník to měl na svatbě pěkně spočítané, v ringu ho totiž sundala vlastní novomanželka. O domácí práce se tak už asi hádat nebudou, je jasné, kdo má v téhle domácnosti koule. Teď už jen, aby se prala i o to, kdo vynese koš.
2: Kultura.
3: Moderátor Leoš Mareš, co prý nechtěl slavit padesátku, nakonec rozjel takovou party, že by i Karel Gott zbledl závistí. 20. května proměnil Čapí hnízdo v epicentrum VIP veselí, kde nechyběl snad nikdo z showbiznisu, včetně Křetínského s přítelkyní. No řekněte, takhle se ruší oslava, vy moje prdelky.
2: Sport.
3: Tak to nám v Jizerských horách zase řádili fotbalisté. V 67. podještěckém derby mezi Jabloncem a Libercem padly 3 góly a kurva, všechny je nasázeli Jablonečký. Jeden sice do vlastní sítě, ale aspoň se ukázalo, že si umí dát gól sami, když už se jim nechce spoléhat na ty z druhého týmu, co?
2: Doprava.
3: Dálnice D1 dneska opět dostala zabrat, ale tentokrát nešlo jen o obvyklou prasečinu z kamiony. U Brna se jedna řidička tak kochala rozkvetlou zahradou u dálnice, že přehlédla brzdící Felicii před sebou a napálila to do ní s grácií. No nic, aspoň se někteří řidiči v zácpě měli na co koukat, když se z rozbitého kufru vykutálelo pár dost explicitních erotických pomůcek.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci ještě klid, venku je příjemných 15 stupňů Celsia, ideální čas na nějaké to tajné dovádění pod hvězdami, jen bacha na lehký chlad. Zítra nás čeká pravá aprílová show, teploty vylezou až k 25 stupňům Celsia, ale občas nám do toho pleskne i nějaká ta přehánka, takže ať se vám nezmokne prdel, pokud vyrazíte někam na hřiště nebo do parku. A přes víkend to vypadá na pořádnou bouři, takže se připravte, že bude pršet a občas i hřmít, ale aspoň bude důvod zůstat doma a užít si to pod peřinou, dokud se venku zase nevyčasí, protože to počasí je prostě takové, někdy se nám snaží pomáhat i s intimnostmi.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje,

Kometu byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní, v jeho autobuse, ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 30. května, půlnoc. Naše drahá republika se s příchodem léta očividně rozhodla svléknout do naha, protože po parcích a koupalištích se nám to jen hemží borci, co si asi myslí, že stud je jen pro socky. Města po už má plné brejle z toho, jak řeší naháče, co tvrdí, že si jen větrají švestky, a naštvané sousedy, co by si nejraději vylezli navzájem do oken s rýčem, protože ten non-stop rix vedlejšího bytu už se prostě nedá vydržet. A pak se divíme, že nám stoupá tlak, když jediné, co v médiích vidíme, je, jak si někdo zase zapomněl kalhoty a my u toho musíme čumět.
4: Ze společnosti.
5: Tak to si pište, že dneska ráno v Karviné měli řidiči na kruháči pěkně zmrděný den. Místo obvyklý nudy je totiž přivítali obří ocelový mravenci, co tam včera na večer okupovali křižovatku. No řekněte, kdo by se na tohle nevysral a radši to nevzal obížíkou.
4: Kultura.
5: Českou kulturní scénu brzy oživí festival Blesk Tlapek na pražském Vypichu, kde si milovníci psů užijí 7 hodin nepřetržité zábavy s celebritami i soutěžemi psích talentů. Kromě toho, že si chlupáči zkusí řadu her a dovedností, celá akce podpoří útulky a spolky, jako jsou třeba srdečné tlapky. Takže pokud máte rádi psy a dobrou věc, víte, kam za týden vyrazit na pořádnou štěkanou.
4: Sport.
5: Tak jsme to zase v hokeji posrali, kluci z reprezentace se s mistrovstvím světa rozloučili už ve čtvrtfinále, kde je Finové poslali domů po prohře 1-4, ale větší drama se odehrávalo mimo led. Reportérka Česká televize sportu Darina Vymětalíková dostala slušnou čočku, protože se jí nelíbilo, jaké celebrity se cepali do VIPky na úkor skutečných sportovců, a teď jí hrozí vyhazov. No co, aspoň víme, že když už naši hokejisti nehrajou o medaile, tak se ty mediální kidy okolo nich aspoň postarají o pořádnou show, co?
4: Doprava.
5: Tak, poslouchejte, co se děje na českých dálnicích, zatímco si každý den v kolonách sedřete prdel, nějaký jouda si klidně prohání monopost F1 po D4, jako by to byla jeho soukromá dráha. A co na to úřady? Původní trest zrušili, protože proč ne, že jo? To už je fakt výsměch nám, co se snažíme jezdit slušně a platit pokuty za každou blbost.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká docela slušný kolotoč, ráno ještě jasno nebo polojasno, ale odpoledne už se nám nad hlavami začnou honit mraky s přeháňkami a sem tam nějaká ta bouřka, takže bacha na to, ať vás to někde nepřekvapí v plavkách. Teploty se budou pohybovat od 11 do 15 stupňů ráno, takže žádný ranní sex u otevřeného okna nehrozí, a přes den se vyšplhají na příjemných 23 až 28 stupňů Celsia, což už je solidní teplota.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Pozor, pozor! Hudba, smích, atrakce, soutěže a den plný zážitků. To jsou Loučky dětem 2026. Druhý ročník oblíbené rodinné akce v areálu Loučky v Litvínově. Už v sobotu 30. května. A pozor, vstup zdarma pro všechny. Čekají vás alpaky, koně, kolotoče, trampolíny, skákací hrady, tvořivé dílničky, malování na obličej, tombola, fotokoutek, ukázky složek integrovaného záchranného systému a spousta soutěží pro děti. Chybět nebude ani skvělé občerstvení, sladké dobroty a pohodová atmosféra pro děti i dospělé. Speciálními hosty budou Linda Nguyenová a Martin Čermák z TV Nova. Loučky dětem 2026. Sobota 30. května, areál Loučky Litvínov. Přijďte si užít den plný radosti s celou rodinou.
1: Letošní dětský den v Litvínově na Loučkách rádo podporuje i Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste tomu psychiatrovi dal po tlamě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. května slaví svátek Ferdinand, jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako statečný cestovatel. Všem Ferdinandům přeji mnoho radosti a štěstí.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

maximálně fun.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.